0: italianske hity vášho života môžete počúvať z rádia Melody. Umberto Tozzi, Ti Amo. Teraz je 6 hodín 47 minút. Zdraví vás Lukáš. No a v najbližších chvíľach bude reč o Ivete Bartošovej. Hoci medzi nami už nie je 12 rokov, ale jej meno a hity stále rezonujú, minimálne z rádia Melody, a v tomto roku by dokonca oslavila 60-ku a podarilo sa mi spojiť s jej veľkým fanúšikom Martinom z Českej republiky, ktorý od malička Ivetu Bartošovu obľuboval až do dospelosti a veľmi si túžil s ňou zaspievať, čo sa mu naozaj raz podarilo. Bolo to na koncerte v rámci jej turné.
1: Jsme tam jeli s přáteli a s mými kolegy z práce a kolegyněmi, kteří věděli, jak moc toužím si Světou zaspět, tak do mě pořád tak hučili, že to určitě neudělám, že tam nepřijdu. A čím víc mě hecovali, tak tím víc jsem jim chtěl dokázat, že to zvládnu. Takže jsem potom při jedné písničce šel na pódium s kyticí a tam přišel, Ivetě jsem dal tu kytku, zatímco ona tam tak jako lehce tančila. A já jsem se k ní přidal, chytnul jsem jí za pas, nevím, jak jsem to vůbec zvládnul. No, ona, když jsem první tóny zaspíval, tak jako vytřeštěla oči, předala mi mikrofon a začal jsem zpívat úplně sám. V závěru písničky se ke mně připojila a pak to měl velký aplaus a vlastně jsem zažil i svoji první autogramy.
0: No prosím, tak takýto zážitok má málo který fanúšik, kto vie, či ještě vůbec nějaký. No, Iveta Bartošová v playliste Rádia Melody musí být a tu je skladba. Když láska schází.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.
1: Ten kratič

0: České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani pík. Nechtělo baby, pak ale včas.

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu